C'est David. A celý žejí se ve Vltavě, jak vstřepech levných zrcátek. Snad byla zima?

Krány vzbudil mě regiment soch stříbrem podkovaný. Stříbro zvonilo cink, cink.

0: Radio Burgenland Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.
1: Slyšte lidi! Kam nás to táhne nejvíce? No přece k muzice, že nejenom chlebem živ je člověk.

svět. Je na čase v tanci si protáhnout klouby. Tak zazněte trouby a kapelo hrej. Pravda ve všem je háček. Není vždycky hudba jako hudba. Sem tam se troubí i na polnice. Ale dokud náš zpěv

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmiz, kam patříš stáří.

0: První letní hudební mozaika s českými písničkami pro dnešek už pomalu končí. Doufám, že vám náš výběr hitů zpříjemnil začátek prázdnin a přinesl k vám domů tu pravou letní pohodu. Na vlnách Rádia Burgenland sice s českou hudbou za malou chvíli končíme, ale naše společné vysílání plné pestrých kultur pokračuje dál. Příští týden ve středu v tomto čase se můžete těšit na program dalších dvou národnostních menšin, které do večerního vysílání přinesou zase trochu jiné melodie. U české hudební mozaiky se společně sejdeme opět ve středu 22. července od 8. hodiny večer. Krásný zbytek středečního večera a příjemné červencové dny plné odpočinku a zaslouženého osvěžení vám přeje od mikrofonu Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.